0: Děkujeme si už!
1: Voze, Nino! Pinou se za návno sloupa.
2: Na pázek nikam růz.
3: Jose Maske, Sluister,